0: italianske hity vášho života môžete počúvať z rádia Melody. Umberto Tozzi, Ti Amo. Teraz je 6 hodín 47 minút. Zdraví vás Lukáš. No a v najbližších chvíľach bude reč o Ivete Bartošovej. Hoci medzi nami už nie je 12 rokov, ale jej meno a hity stále rezonujú, minimálne z rádia Melody, a v tomto roku by dokonca oslavila 60-ku a podarilo sa mi spojiť s jej veľkým fanúšikom Martinom z Českej republiky, ktorý od malička Ivetu Bartošovu obľuboval až do dospelosti a veľmi si túžil s ňou zaspievať, čo sa mu naozaj raz podarilo. Bolo to na koncerte v rámci jej turné.
1: Sme tam jeli s přáteli a s nimi kolegy z práce a kolegyněmi, kteří věděli, jak moc toužím si světu zaspět, tak do mě pořád tak hučili a že to určitě neudělám, že tam nepřijdu. A čím víc mě hecovali, tak tím víc jsem jim chtěl dokázat, že to zvládnu. Takže jsem potom při jedné písničce šel na pódium s kyticí a tam přišel, Ivetě jsem dal tu kytku, zatímco ona tam tak jako lehce tančila. A já jsem se k ní přidal, chytnul jsem jí za pas, nevím, jak jsem to vůbec zvládnul. No, ona, když jsem první tóny zaspíval, tak jako vytřeštěla oči, předala mi mikrofon a začal jsem zpívat úplně sám. V závěru písničky se ke mně připojila a pak to měl velký aplaus a vlastně jsem zažil i svoji první autogramy.
0: No prosím, tak takýto zážitok má málo ktorý fanúšik, kto vie, či ešte vôbec nejaký. No, Iveta Bartošová v playliste Rádia Melody musí byť a tu je skladba Když láska schází.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale

ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.